così, vedni moji sestry, milí selský momíčete, obmumáte. Elate se s men, elate se s nás, prijatelí,